Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

si náladu.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Tria vás zve na výlet do Ameriky.
1: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
1: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
1: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ
3: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší než to hraní, na co není. Nevím, co se stane dneska, zítra ani pozejtří. Život mě učí mlčet, nechci končit v prokletí, i když nevím, co mě vlastně jednou zachrání.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, dej platu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park-plon.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Česko loni investovalo do výzkumu a vývoje 43,3 miliardy korun. Ukazují to nová data Eurostatu. Meziročně se jedná o zhruba 10% nárůst, což představuje 10. nejrychlejší tempo v Evropské unii. Země se díky tomu zařadila na 16. místo v žebříčku. Španělská vláda ode dneška nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulaj. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu. Dneska jsou na programu další tři zápasy. Teplice Plzeň, Zlín Bohemians a Mladá Boleslav Sparta. A teď už jdeme k nám do regionu.
2: Na Vodním hradě v Budyni na Tohří vedou dnes bitu Švýcaři a Burgunďané. Na místo dorazí na 100 kostýmovaných vojáků z Česka i Německa a kromě bitvy vás čekají také prohlídky hradu a dobového tábora, zbrojnice i tance a hudba. Bitva probíhá ve 13 a 16 hodin, komentovaná ukázka výcviku v 11 hodin, areál bude otevřen od 10.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Hezké ráno, počasí pro dnešní den jasno až skoro jasno, maximální denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia a na jižní Moravě až 30.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
4: Krásné, dobré ráno. S vámi už Lea Filip, dneska někde asi spinka. Každopádně nejsem tu sama, kolegyně Iva je tady s náma taky, tak doufám, že se máte krásně. Tak napište, kdo vstáváte, odkud nás posloucháte na 777-937-777. Dneska tady bude spousty dobré muziky a hlavně dárečky a to vy máte rádi. Co bychom pro vás neudělali? Každopádně víkend startuje právě teď, 6:02, dáme si YouTube, ať máme krásný den. Tak co takhle Beautiful Day letí právě teď za vámi. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

Take one look at you, you're taking me out.

Hezké dobré ráno. Tak co, jaký byl Mareček? Velkolepý. Podle toho, i co jsem viděla na Instagramu, tak 70 tisíc lidí na Letné včera vidělo stage, která stála víc než, řekněme si, jackpot ve Sportce, a český pop má konečně svůj Wembley moment. Co si budem? Takže máte tam nejmodernější vizuály za miliony a pak Marek sedne ke klavíru, pustí video se 70-letým párem, co se drží za ruce. A to je prostě ten jeho recept. V tom je jedinečný. On vám nejdřív vypálí oči laserem a pak vás rozpláče příběhem, který by mohl být o vašich prarodičích, babičce, dědečkovi. No a 70 tisíc lidí tam nešlo jen na koncert. Šli si pro potvrzení, že i takový obyčejný kluk ze Šumavy může ovládnout Prahu. Ta energie 70 tisíc lidí v jednom kotli byla silnější než jakákoliv pyrotechnika. A Marek tam stál, sám dokonce přiznal, že měl fakt strach, jestli to lidi přijmou, ale ta euforie byla vzájemná. Takže gratulace obrovská. Já si pamatuju, když jsme s Markem spolu chodili na konzervatoř, to byl takový mladý, nespělý kluk a dneska 70 tisíc lidí na Letenské pláni. Neskutečný, tleskáme, gratulujeme, jsme rádi, že jsme jako Hit Radio mohli být u toho. Dejte vědět, jak se vám koncert líbil a kdo jste nebyl, tak si Marka dáme živě z Edenu právě teď.

že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jinak.

pár snů po čase zhaslo. No to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma? Připravte se! Hrát!

0: lásky.
1: Krásné dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, a my se podíváme, čím je dnešní den 8.8.2026 významný. Tak dneska je ten koček, tak prosím vás, pohlejte nějakou svoji kočičku a no, tohle bych měla říct asi až po 22. hodině, ale je to lidský, známe to všichni, tak prosím vás, pánové hlavně, dneska je den ženského orgazmu, jo? Tak jestli nejste single a máte nějakou svoji drahou polovičku, anebo vlastně jak single, můžete být single, máte třeba nějakou kamarádku na jisté potřeby, tak prosím vás, dneska se nám, ženám, pověnujte opravdu více. A to mě teď taky napadl jeden vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi ženským orgazmem a výplatou? Výplata většinou přijde, i když se šéf moc nesnaží. Hezké ráno.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Konrad, Firestone a Hit Radio. Dobré ráno. Od mikrofonu s vámi Lea, až do 13. hodiny uděláme si to dneska hezky a dáme si teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Zpěvák Marek Ztracený včera večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. Marek Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Zajímavý případ řeší naši sousedi. 33-letá žena se vydala v Polsku na veřejné koupaliště do vody s netradičním doplňkem. Měla kolem sebe ovinuté dva hroznýše královské. Na místě zasahovala policejní hlídka a ženě teď hrozí opletačky z úřady. A pozor na podvodníky. Zhruba 50 rodin v Itálii zažilo nemilé překvapení poté, co dorazili na místo své dovolené. Místo luxusního hotelu v městečku Cesenatico na ně ale čekala jenom kancelář pojišťovny. Žádná dovolená, která byla už samozřejmě zaplacená, se tedy nekonala. Případ převzala italská policie.
0: Děkujeme moc a my pokračujeme v ranní porci skvělých hitů. Co takhle? Snídaně u Tiffanyho. A nebo teď už Taylor Swift.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
2: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Řecká policie popřela předchozí zprávy médií, že na ostrově Zakynthos se v posledních týdnech stal vyšší počet znásilnění turistek. Píší to řecká média. Policie tvrdí, že obdržela od května 3 oznámení o znásilnění, které začala prošetřovat. Zadržela přitom 2 podezřelé. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala v E-finálu juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla těsně čtvrtá. Další čeští reprezentanti včera na medaile v kajakářských kategoriích nedosáhli. A teď se jdeme podívat, co je u nás nového.
7: Městské oslavy a pouť se konají dnes v Horním Jiřetíně u Litvínova. Program začíná v 10 hodin, nabídne hned 4 hudební scény, kolotoče, taky atrakce, kavárnu na balkónech kostela i jeho prohlídky, šermířské vystoupení, čeká vás i rytířský tábor a divadlo, no a hlavní hvězdou bude Pokáč.
8: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Jasno až skoro jasno, maximální denní maxima v Čechách 24 až 28 a na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné, dobré sobotní ráno, minutku po 8. 8. 8. Něco hezkého si přejte. Říká se, že se dnešním dnem otevírá jakási lví brána. Víte, prosím vás, někdo něco o tom? Klidně mi napište, jestli na tyhle věci věříte. Dejte vědět a já vám posílám další skvělý hity, co třeba Hugh Grant anebo Sam Feld, Jonas Blue právě teď.
10: Hit Radio North Music.

Krásné ráno s Hitrádiem. 8 minutek po 8 hodině. To je krásný. 8 hodin 8 minut. Teď si opravdu musíme něco krásného přát, přátelé, kamarádi. Doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože já tady pro vás mám opět příběh, který napsal sám život. A že já tyhle příběhy prostě miluju. To nevymyslí ani ten nejlepší scénárista. Tak tohle je příběh, který vrací víru v lidi, i když se odehrává mezi odpadky. Italská důchodkyně si totiž koupila los, vyhrála téměř 1 000 000 korun a pak ho prostě hodila do koše. Já nevím, asi úplně vypnul mozek v tu chvíli. Ale v Římě mají popeláře s rentgenovým zrakem, protože dva chlapy si při vysypávání kontejnerů všimli něčeho, co svítilo mezi starými novinami. No a místo, aby si ty peníze nechali a koupili si třeba nové auto nebo odletěli někam na dovču, tak dohledali majitelku podle adresy na vyhozené obálce vedle losu. A pak prostě jenom zaklepali na dveře a podali paní papírek za 1 000 000. Chápete to? Tohle je prostě důkaz, že lidé, kteří mají nejmín peněz, mají často ten největší a nejkrásnější charakter. Jo, jo, kéž by tohle fungovalo fakt u každého z nás, co? Hezké dobré ráno, hrajeme dál skvělou muziku.

0: Moje jmenovkyně Leony, Don't Worry z Eteru Hitrádia, ta druhá od mikrofonu, hezké dobré ráno s vámi Lea. Nezapomeňte, že dneska budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a taky tady pro někoho z vás budu mít voucher na 3000 na Garmin a taky takový další dáreček. Prostě dobře pozorně poslouchejte, protože dneska toho bude opravdu hodně, k tomu skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát. Buďte s námi.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už ranní update s Ivou právě teď. Update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Média spekulují, že dnes je ten velký den. Dnes by si mohl hvězdný fotbalista Ronaldo říct ano se svou dlouholetou přítelkyní Georginou. Místem konání by měla být ženichova rodná Madeira. Obřad má hostit starodávná katedrála ve Funchalu. Oficiální datum ale stanovené nebylo, takže kdo ví. Pondělí není oblíbené. Výzkumy ukázaly, že je to den, kdy u spousty lidí stoupá hladina stresového hormonu kortizolu. Řeklo by se, že na vině je nástup do práce po víkendu. Zajímavé ale je, že stejné výsledky jako pracující měli taky lidé v důchodu. A přidáme ještě jeden zajímavý objev. Určitě jste minimálně jednou slyšeli, že po černém pivu rostou ženám jejich vnady. Tomuto předpokladu věří každý pátý Čech. Věda má ale jasno, v černém pivu prý není žádná látka, která by růst poprsí jakkoliv ovlivnila.
0: Ivuško, děkuji za tuhle zprávu, protože tohle mi přesně říkávala moje babička ze Slovenska. Leonka, pí to černé pivo, budeš mat. Také cecíky. No a já si říkám, že měla asi pravdu, protože zrovna mě příroda teda opravdu nadělila. Takže děkuju za tuhle skvělou zprávu. A dámy, kdo z vás to má podobně? Kdo žil taky v takovémto přeludu, že když pijete černé pivo, tak to poprsí bude o něco větší?

0: Hezké dopoledne, krásné ráno. To bude vlastně dopoledne za pár minutek po 9. hodině, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a máte se na co těšit. Do té doby Shakira a její Zuu, nebo taky Red Hot Chili Peppers, Joan Osborne a taky Shabuzi, spousty skvělých hitů. To je krásný, takhle, 8.8. sobota. Jo, jo, za chvilku to začne, září, prázdniny a Vánoce, ale nebudu vás ještě strašit, buďte s námi.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Rádio.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropu dále sužuje sucho a příští týden se to nemá zlepšit. Většina kontinentu bude pod vlivem mohutných tlakových výší. Nadprůměrně teplé a suché počasí tak bude ve velké části kontinentu pokračovat. Velmi pravděpodobná je také další vlna veder. 8108, tolik lidí se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo boreliózou. Počet jejich případů v Česku extrémně vzrostl. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Platí, že čím dříve člověk klíště vytáhne, tím je riziko přenosu nemoci menší. Místo, kde bylo přisáté, je dobré vydezinfikovat. Pokud nemoc propukne, musí se léčit antibiotiky v řádu několika týdnů. Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem 7-5 a 6-4. Jeho dalším soupeřem v Kanadě bude Botik van den Zandschulp z Nizozemska. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Dneska si můžete užít výlet po stopách piva. Po stopách starých chomutovských pivovarů se můžete vydat dnes při komentované procházce, která doplňuje výstavu v oblastním muzeu. Projdete se po místech spojených s várečným právem a cestu zakončíte u dnešního občanského pivovaru. Sraz je v hlavní budově muzea ve 14 hodin.
9: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
10: Pro dnešní den jasno až skoro jasno, nejvyšší denní maxima 24 až 28, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne 8.8. něco krásného si přejte, dělejte všechno to, co máte rádi a pokud možno, poslouchejte naše Hit Radio. Před námi je Pink se svou dcerou a nebo taky David Guetta, tedy Swims a Tones and I a jejich hit Gone, Gone, Gone. A abych nezapomněla, budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, tak dobře a pozorně poslouchejte. Hezkou sobotu.
11: Hit Radio North Music.

Hezké sobotní dopoledne, 9 hodin 8 minut aktuální čas s vámi Lea, tak doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak asi máte. Nevím, jestli to taky někdy vnímáte, ale máte ten pocit, že si Češi jezdí na dovolenou hlavně stěžovat? Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila opět další kuriozní stížnosti a opravdu jsou to stížnosti nás Čechů. Tak třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. No a jedna máma, nebo dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí prostě někdo měl říct, že se tohle může stát. Já nevím, ale já mám pocit, že už jsme možná jako Američani. Nebo opravdu prostě dá si někdo takovou tu práci a napíše takovouhle stížnost na pojišťovnu. Lidi, proberte se. Pojďme si dát jedno z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Strašně jsem milovala toho bubeníka. Tři sourozenci. Zack Taylor a no, a teď vůbec nevím, jak se jmenuje ten, koho jsem milovala, ale jsou to brákové Hanson a jejich Mbab právě teď. Už vím, Izák se jmenoval.

0: Minutka po 9:45 aktuální čas a nám se tady bude roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte 800 937 937 a dneska mám dobrou náladu, takže já vám chci dělat radost a několikanásobnou radost, protože nejenom ruleta, ale ještě další dárečky tady pro vás máme. Takže volejte 800 937 937 právě teď.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Legendární rock set právě teď doznívají z éteru Hit Rádia a my jdeme pro někoho z vás roztáčet narozeninovou ruletu. A ptám se, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady je Lenka z Horní Uslavková.
0: Zdravíme, Leni, tak kdo pak má ve tvém okolí narozeniny?
1: Narozeniny bude mít 10. srpna naše vnučka Lenička.
0: Vnučka Lenička, kolik jí bude let?
1: No, 14.
0: Kolik?
1: 14.
0: 14, tak to je takový ten rok před tou první hranicí dospělosti.
1: No,
0: jak
1: no,
0: se říká, i když člověk občanku už dneska může mít od miminka, že? Co si budem?
1: Ano, ano.
0: Dobře,
1: no, tak,
0: no tak jo, Leni, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem narození vaší vnučky. A to datum je přesně jaké?
1: 10.8.
0: 10.8. už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Ten nám vyfiltruje tři hudební ukázky, určitě už to dobře znáš. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo. Teď nebo až potom? Řekni si.
1: Tak teď.
0: Jsi si jistá?
1: Jsi jistá.
0: Tak jdeme na to. Skorpioni.
1: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Justin Bieber, Love Yourself.
1: Taky ne.
0: Taky ne. No tak, hele, automaticky, pokud nás posloucháš, no, budeme hrát tu třetí. Tak jdeme na to.
1: Jdem do toho.
0: Král, Michael Jackson. Jasně. Tak co, vyšlo
1: tak dobrý,
0: to?
1: Dobrý, super, vyšlo to.
0: Trefili jsme se.
1: Trefili.
0: Tak teď máš ten správný čas, aby si mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to, Leni.
1: Tak, naše milá vnučko Leničko, my ti přejeme jim narození nám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka ve škole, ať si to šlapte jako do dneška a jinak posíláme všichni velkou pusu.
0: A kdy bude oslava?
1: My nevíme, protože oni jsou teď v Egyptě na dovolený.
0: Takže krásně, krásně si užívají. Nevadí, tak o to víc se bude těšit, protože my tady samozřejmě máme další nezapomenutelný zážitek. Je to od Allegrie firmy na zážitky. Každopádně, nevím, jestli to bude konkrétně pro vaši vnučku, ale možná si to užije manžel, někdo z okolí a tak podobně, protože tady máme střelbu zážitkovou, zbraně, vystřílet se na terč, zažít adrenalin v podobě střelby a tak podobně. Takže doufám, že ve svém okolí to uplatníte, že vám to udělá radost.
1: Já bych řekla, že jo, určitě.
0: Neraduje se muž, který byl před chvilkou na telefonu?
1: Možná taky, ale vnučka taky střílí na zahradě, na chalupě, takže...
0: Jasně, tak si to zažijete všichni dohromady.
1: Přesně.
0: Leni, vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Michaela Jacksona posíláme teď za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Krásný víkend, ahoj.

0: Because of You právě teď z Eteru Hit Rádia. Doufám, že užíváte toho dnešního dne, že se máte krásně, protože my tady pro vás budeme mít ještě něco. Po 10. hodině rozhodně buďte u toho s námi a taky samozřejmě spousty skvělých hitů, skvělé muziky Daša, Krištof nebo Freddie Mercury, tak si na to počkejte za moment, hrajeme pro vás.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Neu Bárta Live. 13. srpna na Hněvín. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: A Iva Jurečková šťastná. Střídání času bude asi pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýše dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď. Nové instrukce od sebe poprvé oddělují powerbanky a zařízení s vestavěnou baterií, typicky profesionální kamery a velké notebooky. K těm můžete mít po předchozím schválení dopravce stále až dvě náhradní baterie s kapacitou do 160 hodin. Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázali jenom Německo. Teď míříme k nám do regionu.
7: Na Vodním hradě v Budyni nad Ohří svedou dnes bitvu Švýcaři a Burgunďané. Na místo dorazí na 100 kostýmovaných vojáků z Česka i Německa a kromě bitvy vás čekají také prohlídky hradu a dobového tábora, zbrojnice i tance a hudba. Bitva probíhá ve 13 a 16 hodin, komentovaná ukázka výcviku v 11 hodin. Areál bude otevřen od 10.
8: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Počasí pro dnešní den, jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
9: Krásné sobotní dopoledne, díky, že stále posloucháte Hit Rádio, protože nás čekají zase dárečky pro vás, skvělé hity, dobrá nálada, pozitivní energie. James Arthur nebo Avril Lavigne, právě teď. Hit Rádio.

James Arthur Impossible a my se jdeme podívat, jestli někdo z vás náhodou nechystá nějakou tu veselku. Říká se, že Češi zase milují svatby. Jen se nám za ně ale nechce utrácet zlaťáčky chechtáčky. Tak jestli chystáte veselku, tak schválně porovnejte svůj rozpočet s průměrem. Aktuálně za ní v průměru dáváme asi 70 tisíc korun, což mi teda přijde zase docela málo na svatbu. Záleží, o kolika počtu lidech je a tak podobně. Nejčastěji přišetříme na kapele, berete si DJe a světe div se. Na svatební noci. Chápete to? To mi vysvětlete, jak chcete šetřit na svatební noci, pro boha. To jako šetříte za pokoj, nebo já nevím, za pyžamo, nebo šetříte za sebe, partnera, partnerku. Je fakt, že na spoustě svateb, kam mě třeba pozvali, tak mohli novomanžela nebo novomanželku klidně v noci pohodit někam na mes, jak byl, no, jak se to řekne, společensky unavený, ne? Dejte vědět, jak je to u vás, jakou máte zkušenost a já vám samozřejmě posílám další skvělou porci skvělých hitů. Temper City, Self Aware, anebo taky Alexandra Stern a Mr. Saxo Beat. Tak hezkou sobotu a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Hit Radio s vámi minutku po čtvrt na 11. Hezké sobotní dopoledne. Prosím vás, venku horko, všichni máme rádi melouny, tak opatrně s melouny. Ukázalo se, že mají úplně stejně povzbudivé účinky, teď bacha, jako Viagra. Fakt, nekecám. Takže pokud si jich fakt přejíte, tak pánové, já si myslím, že můžete mít docela velkou potíž, ne? I když říkám velkou, tak prostě velkou, myslím nepohodlně velkou potíž. A každopádně dámy, je mi teď jasné, že spousty z vás právě připsala na svůj nákupní seznam meloun a nejlépe třikrát.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: BB Rexa, Faithless, New Relation. Moji milí, jaký byl Mareček? 70 tisíc lidí, 10 kilometrů kabelu a jeden klavír, který se vznáší nad Letnou. Já nevím, co si o tom myslíte vy, každopádně Marek ztracený. Si splnil sen a já mu to neskutečně moc přeju, protože postavit na Letné pódium téměř z 2300 tun železa, to už není koncert, to je stavební povolení tady na malou čtvrť v Praze třeba. Tak mi dejte vědět, jaký byl třeba váš největší zážitek, protože podle toho, co jsem měla možnost sledovat na sociálních sítích, jak jsem zmiňovala, nebyla jsem se podívat, protože jsem odbavovala tady ve studiu a potom jsem šla zpívat jinam. Každopádně, podle toho, ale co jsem viděla na sociálních sítích, tak ten létající klavír, bože, to mě úplně uchvátilo. Vidět chlapa s pianem, jak se vznáší nad 70-tisícovým davem, je prostě takový ten kýč, který v roce 2026 všichni potřebujeme prostě vidět. A pak je taky tady taková ta lidskost, co jsem zaregistrovala, kde Martina Pártlová prý stopla show kvůli kolapsu v davu a ukázalo se, že těch 70 tisíc lidí nejsou jenom čísla v tabulce prodejů. Ale v tom obrovském mraveništi stačil jeden jediný signál a všichni udělali místo záchranářům, aby se pomohlo tomu potřebnému. To je pro mě prostě taková ta největší show celého večera. I taková ta lidskost prostě, která se dneska vidí fakt málo. Akor takhle na sociálních sítích. Takže Martino, jsi naprosto skvělá. No a že jste tam vlastně mezi těmi tunemi železa vzájemně se nepošlapali, tak to je asi úplně nejvíc. Jste prostě skvělí. I podle toho, co jste psali už ráno, tak jste si koncert neskutečně užili. A vy, kteří jste tam nebyli, nesmutněte. Já vám Marka alespoň teď posílám z éteru Hitrádia. Jeho novinku Obuj si mé boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Imagine Dragons, Follow You. Nezapomeňte nás sledovat na těch sociálních sítích, že jo? A hlavně tady v éteru Hit Rádia. Hrajeme vám skvělou muziku s vámi, Lea, krásné sobotní dopoledne, 8. srpen. A já tady opět mám pro někoho z vás dárečky. Tentokrát značka Garmin, určitě vám to něco říká, v minulosti už jsme vám něco rozdávali, tak každopádně už za chvíli dáme některým z vás takový krásný balíček přímo od značky Garmin, originální merch a taky poukázku za 3000 korun na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin. A pozor, to není všechno, dostanete ještě voucher na předplatné Outdoor Maps, což je vlastně na 12 měsíců na celý rok, a s předplatným získáte přístup k široké nabídce prémiového mapového obsahu z celého světa. Úplně ideální pro vás, kteří milujete přírodu a hodně cestujete. Tak prostě stačí jenom se dovolat k nám na rádio a vyhrát. Nic vás jinýho to nestojí. Mít trošku štěstíčka na své straně. Každopádně můžete tuhle apku používat napříč svými Garmin zařízeními, které taky tyto mapy podporují. Hodinky, navigace, prostě veškerý sortiment. A dokonce ty mapy obsahují množství vrstev, satelitní snímky, reliefní stínování, takže si vždycky můžete dobře naplánovat svou trasu a víte, co vás čeká a nemine. Tohle tady všechno pro vás mám. Takže jakmile uslyšíte výzvu, abyste volali, bude to v rámci hitu na přání k vaření, tak volejte. A já vám slibuju, že už to bude za chviličku, po 11. hodině. Jdeme za to, takže si nás dejte na maximální hlasitost, ať vám to neunikne. A balíček Garmin čeká na někoho z vás. A víte co? Ada rozdáme rovnou ty balíčky dva. Takže počkejte, čekejte a za chvilku, jo?
1: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Skláři hostí Plzeň.
3: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
2: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17% na 24%. Vyplývá to z nového průzkumu. Největší prostor AI zatím má tam, kde může zrychlit obsluhu, usnadnit orientaci ve službách anebo pomoci s běžnými požadavky. U citlivějších témat zůstává pro klienty důležitá možnost obrátit se na člověka. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán včera v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Po včerejší předehrávce mezi zbrojovkou Brno a Libercem má dnes první fotbalová liga na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v lize mistrů v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians. A teď se podíváme, co je u nás nového.
6: Městské oslavy a pouť se konají dnes v Horní Mířetině u Litvínova. Program začíná v 10 hodin, nabídne hned 4 hudební scény, kolotoče, taky atrakce, kavárnu na balkónech kostela i jeho prohlídky, šermířské vystoupení, čeká vás i rytířský tábor a divadlo, no a hlavní hvězdou bude Pokáč.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké sobotní dopoledne, 4 minutky po 11. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže napište si na 777-937-777, co chcete slyšet, anebo taky volejte na 800-937-937. A kdo se dovolá jako první, tak dostane Garmin balíček.
9: Hit Radio Nord Music.

0: Rayvon, Angel, taky Hit Radio, moje maličkost a vy naši posluchači 10 minutek nebo 11 minutek po 11. Což znamená 11, zase si něco hezkého přejte, třeba nějaký hit na přání k vaření a k tomu nějaký dáreček od nás, co vy na to? Co takhle značka Garmin? 3000 poukázku na nákup jakéhokoliv zařízení a pozor, k tomu taky voucher na předplatné Outdoor Maps. Máte se na co těšit, je to na 12 měsíců, takže pokud chcete slyšet svůj oblíbený song z Eteru, volejte právě teď 800 937 937 a já beru někoho z vás do Eteru. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Ahoj, Jirko, odkud voláme? Odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, no tam neslyšet ten přízvuk. A co děláme v Ostravě dneska?
1: Teďkom jsem přivez dceru z táboru akorát po týdnu a žena vaří.
0: Žena vaří, co bude dobrého?
1: A nějaký řízeče s bramborovou kaší.
0: Ježíš, moje nejoblíbenější jídlo, to musím za vámi až do Ostravy, jsem se teď tak drze pozvala.
1: Klidně, můžeš, není problém.
0: Tak já sednu na to rychle pendolino a balím za vámi.
1: Tak.
0: Prosím tě, prozraď nám, co by si rád slyšel z Eteru Hit Rádia.
1: Ale já bych si dal něco od Máry ztraceného.
0: Něco od Máry, a takže nebyli jste včera na Letný, jo?
1: Bohužel vám to nevyšlo, no.
0: Teda, a co dáme?
1: Asi to nechám na tobě.
0: To je to nejhorší vždycky, co mi můžete tady udělat, ale já mám od něj ráda strašně dvě lahve vína, což je taková rychlá
1: pecka,
0: tak bychom si ji mohli dát. No a každopádně, ty, když jsi se dovolal takhle první, tak víš, co dostáváš?
1: Vím.
0: A co to bude? Co? Řekni.
1: Poukázka 3000 na produkty Garmin.
0: Ano! Znáš značku Garmin, která se specializuje
1: na... Jasně, mám na ruce jich hodinky.
0: No tak to je skvělý, takže víš, že mají hodinky
1: rodina,
0: pro každého děti, vrcholoví sportovci, potápěči.
1: Takže perfektní úplně.
0: No tak skvělý, tak ty dostáváš nejen poukázku na 3000, originální merch, ale dostáváš ještě voucher na předplatné na Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Tak podle to je úplně super.
0: Podle toho, co říkám, co děláte, výletujete a tak podobně, tak to určitě uplatníš.
1: Jo, tak to je úplně perfektní.
0: No tak děkuju, to je naprosto skvělý, tak já mám radost, vydrž mi hlavně na telefonu, ať taky víme, jasně, kam ten balíček od Garmin poslat a samozřejmě Máru ztracenýho ti posílám právě teď. Tak ahoj!
1: Ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz

0: Nico Santos, který dneska slaví 28. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Happy birthday! My pokračujeme dál, hrajeme vám hity na přání k vaření. Napište si o váš song na 777-937-777 a nebo taky dobře vyčkávejte, jakmile uslyšíte. Ještě jednou, že vám řeknu, volejte, zapište si číslo 800-937-937, protože tahle výzva přijde dneska ještě jednou a někomu z vás rozdáme Garmin poukázku v hodnotě 3000 korun a taky Outdoor Maps na 12 měsíců, takže se máte na co těšit, je to takový voucher, takže prostě jenom dobře pozorně poslouchejte naše Hit Radio. Tady nám napsala Lenka o Justina Biebera, tak slibuju, že bude i s Kidem Laroyem Stay, anebo Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alicia Keys, Girl on Fire, Hit Radio s vámi o 11:30 v sobotu 8.8. a opět tady něco pro někoho z vás máme. Já mám vždycky takovou radost, když vám my můžeme udělat radost. Nejenom to, že vám zahrajeme hit na přání k vaření, takže už teď promýšlejte, co chcete slyšet z éteru Hit Radia a ještě někomu z vás dáme dáreček. Protože, jak jsem zmiňovala, soutěžíme tady se značkou Garmin o poukázku a originální merch v hodnotě 3

0: tisíc korun. A pozor, není to úplně všechno, protože tady pro vás máme ještě Outdoor Maps Plus, což jsou prémiové mapové podklady do kompatibilních Garmin zařízení, takže v jednom přeplatném na 12 měsíců získáte detailní mapy celého světa, které můžete používat v hodinkách, turistických navigacích, stejně jako v autě, nebo třeba na motorce, nebo na nějakým elektrokole, třeba prostě kdekoliv. Takže tohle tady všechno pro někoho z vás máme a jako bonus zahrajeme hit na přání k vaření. Takže kamarádi, vyťukávajte číslo 800 937 937, právě teď chci slyšet někoho z vás v éteru Hit Rádia, tak jdeme na to a já se ptám, halo, halo, koho máme na telefonu? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, ano, ano, ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Péťo, odkud voláš?
1: Z Brna.
0: Z Brna, Peťulko, co ti zahrajeme, co ráda posloucháš?
1: Jejda, poslouchám toho strašně moc.
0: Jejda neznám.
1: něco třeba od Shaggyho.
0: Od Shaggyho, to jsme hráli před chvilkou, hráli jsme Angel.
1: Tak něco od Báry Polákové třeba.
0: Od Báry Polákové, tu jsme taky hráli. No, tak do třetice, pojď.
1: A ten u Chlebovou.
0: Koho?
1: A to je na Chlebová. Včera jsme byli na koncertě, ta je boží.
0: Tak to tady taky asi nemám, to tě nepotěším ani do třetice.
1: Tak, asi něco vyber za mě.
0: To je asi taky tady horší volba, ale dobře, protože dneska je prostě krásně, tak já nevím, tak tam dáme třeba Cult Gang, já je mám strašně ráda. Celebrate, jo, máš to ráda?
1: Super. Ano, ano, super.
0: Dobře, tak už to tady chystám. A jestli si nás dobře poslouchala, tak víš, že tady rozdáváme krásný balíček od značky Garmin, originální merch a poukázku na 3000 na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin, takže můžeš vybrat i něco pro někoho ze svého okolí, protože oni mají třeba chytré hodinky pro každého, děti, sportovce, nás dospěláky, potápěče a tak dále. Cestujete?
1: Cestujeme, cestujeme, ano.
0: Znáš značku Garmin?
1: Znám, moc dobře.
0: Tak ještě jako bonus dostaneš Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Úžasný.
0: Což je úplně skvělý.
1: Boží.
0: Jo,
1: boží.
0: Outdoor Maps Plus, to jsou prémiové mapové podklady po celém světě, můžeš prostě cestovat a užívat si krásy přírody. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle dáreček od značky Garmin poslat. No a samozřejmě song Cool the Gang Celebration posíláme za tebou. Je něco, že by si chtěla pozdravit někoho skrz Ether Hit Radio, nebo...
1: Asi úplně všechny, hlavně logopedy, chtěla pozdravit. Zvládněte tohle super počasí.
0: Dobře, tak se měj krásně a ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz.

0: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky. CZ.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Obchod Albert včera informoval o tom, že z prodeje stáhl rýžovou kaši. Produkt privátní značky řetězce měl totiž při laboratorních testech nevyhovující výsledky. Jedná se o výrobek Nature's Promise Bio Baby rýžová kaše s jahodami a malinami. Zákazníci mohou zboží vrátit a dostanou peníze zpět. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Speciální demoliční bagr dnes od rána opět pokračuje v rozebírání vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. V demolici by měl bagr pokračovat celý den. Připomeneme, že budova začala hořet 9. července. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. V budově měli sklady či zázemí firmy Vasky, Alpine Pro, skupina Paketa provozující službu zásilkovna a nebo firma Equator Cycling. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
7: Dneska si můžete užít výlet po stopách piva. Po stopách starých chomutovských pivovarů se můžete vydat dnes při komentované procházce, která doplňuje výstavu v oblastním muzeu. Projdete se po místech spojených s várečným právem a cestu zakončíte u dnešního občanského pivovaru. Sraz je v hlavní budově muzea ve 14 hodin.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Hezké dobré sobotní odpoledne, pár minutek popolední 8.8. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše dobré obědy. My vám k tomu budeme hrát do 13. hodiny s vámi Lea, tak pokračujeme a nezastavujeme. Hezkou sobotu.
8: Hit Radio.

0: Krásné sobotní odpoledne, nechte si chutnat, pokud si pochutnáváte na těch svých sobotních obědech. Dobrou chuť. Každopádně důležitá informace. Říká se, že frčí mladší partneři. Je to jakási nová studie z Británie, opět to říkají jakýsi
1: vědci.
0: Jo, víme, jak to je, že většina lidí, a to i žen, radši randí s někým mladším. U mužů to bylo 60%, u nás žen 51%, což docela překvapilo, protože dosavadní výzkumy říkali, že my ženy hledáme spíše starší muže. Nevím, jak je to u vás, klidně dejte vědět. Starší ženy prý často považovali mladší partnery za přitažlivější, pokud nevypadají vyloženě nezralé, že jo? Takoví ti zajíčci. Takže pokud vás někdo rozesměje a chce vás vidět zítra znova, tak je úplně jedno, prosím vás, kolik mu je let. Teda dokud mu není 19 a nestuduje gympl, že jo? Tam to končí. Pokud jste si ještě nenašli toho pravého nebo tu pravou, tak nezoufejte. Podívejte se třeba na Madonu, že jo? Tam má zajíčka. Nebo Cher, to je prostě legenda, královna. Tam má taky zajocha. No, tak jak je to u vás? Dejte klidně vědět, anebo to probereme úplně do detailů, že se třeba zítra tomu pověnujeme ještě víc. Možná se ten váš totiž, nebo vaše, jenom nenarodí.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Sobota běží jako po másle, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A kdo jste včera byl a zažil letenskou pláň Marka Ztraceného, tak vám gratuluju, protože to bylo naprosto boží. Jen podle těch videí soudím, protože já jsem opravdu musela být tady ve studiu, abychom to pro vás odbavovali. Včera jsme byli s vámi živě i na letenské pláni. Každopádně, přátelé, mrkněte na náš Instagram Hit Radio. Tam máme krásné sestřihy, videa, i když je mi jasný, že sociální sítě jsou toho úplně plné. Tak budeme rádi, když nás budete sledovat, budeme rádi, když budete sledovat i nás moderátory. Tak prosím vás, Hit Radio, tam dejte takovej to follow nebo palec nahoru na Facebooku. A když budete chtít, tak Lea Giongiosi, a to follow vám samozřejmě vrátím strašně ráda, protože co je víc než vy, naši posluchači. Teď už další skvělá muzika. Buďte s námi.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
4: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
3: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
4: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
3: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
4: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: schválně, jestli pak děláte i něco pro sebe. Jestli si vybíráte třeba kam chodit do fitka, tak já mám pro vás úplně skvělý tip. Co takhle Form Factory, což je vlastně největší síť fitness a dokonce i wellness, kde si odpočinete v České republice s více než 30 pobočkami u nás po celých Čechách. Nabízí moderní posilovny, to určitě znáte, kardio, funkční zóny, taky relaxační zázemí se saunami a dokonce přes 40 typů studiových lekcí, což já mám teda strašně ráda, chodím na pilates anebo na nějaký takový ten posilovací body pump, jak se říká, tak si užijete i skvělý fitness zóny, skupinové lekce, služby osobních trenérů, wellness, regenerační zóny a tak dále, jenom se mrkněte na web formfactory.cz a hlavně taky je skvělý to, že se zaměřují na kvalitní zázemí, moderní vybavení a širokou nabídku služeb, které lidem pomáhají zařadit pohyb jako přirozenou součást každodenního života. Prostě Form Factory určitě 100% doporučujeme všema 10. Já jsem opravdu začala cvičit, chodím do Form Factory, do jedné z poboček, tak třeba se potkáme i spolu a dáme si nějaký ten bench, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: odpoledne 8.8. Jak jsem říkala dneska ráno, něco hezkého si přejte, protože se otevírá jaká silví brána. Já si potom musím ještě něco počíst, přečíst, inspirovat se a něco si přát a poslat to tam nahoru, jak se říká, že jo. Každopádně, kamarádi, užijte si co nejskvělejší den podle svých představ a já se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Byla s vámi Lea, užívejte si soboty a zítra ahoj!
1: Hit Radio North Music. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
3: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
3: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pohodové odpoledne všem řidičům. I dneska na silnicích často potkáte údržbové vozy, kde je to trošku nebezpečný, tak to je D8 ve směru na Německo. Před sjezdem na Ústí nad Labem v levém pruhu probíhá sečení trávy. Je to tam sice dobře viditelný, dobře značený, ale když jsem tady projížděla, tak tam všichni valej plnej plyna. No a těsně předtím dupnou na brzdu a chtějí se zařadit. Takže na D8 se dneska určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Nojt Barta Live. 13. srpna na Hněvín. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Duhovým průvodem dnes vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí. Průvod vyrazil už před hodinou na ostrov Štvanice. Dohlíží na něj stovky policistů i antikonfliktní tým. Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Česko má zhruba 6 milionů řidičů. Několika z nich letos skončí platnost řidičského průkazu. Část si ho už vyměnila, druhá ale pokulhává. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
5: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy a ušetřit si tak alespoň jednu cestu na úřad. Eurokomisařka pro bezpečnost a demokracii Virkunenová vyzvala platformy Meta a TikTok, aby v krizových situacích důrazně postupovali proti dezinformacím. V pátek o tom mluvila se zástupci těchto platform v souvislosti s přílivem desítek tisíc migrantů do španělské Seuty minulý týden. No a první fotbalová liga má dnes na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas z Lín Bohemians 1905.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Dneska není absolutně co řešit. Slunečno a příjemný letní odpoledne, kdy se teploty pohybují aktuálně mezi 23 stupni v Chomutově a 26 v Litoměřicích a Lounech. Později se přidá pár mráčků, pravda, v Krušných horách větší oblačnost, ale bez deště. No a čeká nás taky jasná noc a svěží ráno. Přes den zítra bude šajnit, teploty zase povyskočí přes 30. Nejtepleji bude v Poohří a taky Polabí až 34 stupňů Celsia.
4: Hit Radio North Music.
0: No a po Leonce pokračuje dámská jízda. Parádní sobotní odpoledne vám přeje Káťa Haplová. A je fakt krásně, takže jestli vás po obědě čeká relax na zahradě nebo míříte k vodě, no nebo si o tomhle můžete nechat jenom zdát, protože i ten víkend strávíte v práci. Kamarádi, i na vás myslím a posílám první vyladěný hity. Tady je David Guetta a Kelly Rowland. Pěknou sobotu.

Shakira, její Zoo na Hit Radio North Music. Krásný sobotní odpoledne, 9 minut po 1 hodině, přeje Káťa Haplová. Hele kamarádi, co pro vás znamenaly prázdniny, když jste byli děti? To koupálko od rána do večera, že jo? Ručník přes rameno, mokrý plavky na nuk. A domů samozřejmě až ve chvíli, kdy nás rodiče prakticky museli odníst. A i jako pubertáci jsme měli z léta radost hlavně proto, že se můžeme celý den válet u bazénu, žádný starosti, absolutně nic nedělat. A já teda nevím, kam se tahle radost ztratila, ale když si položíme naopak otázku, co nás dneska v té dospělosti v létě dokáže nejvíc, co nám dokáže nejvíc zvednout náladu? Jako pro mě to bylo dneska ráno naprosto jasný, podívám se z okna a řeknu si, tyjo, tak dneska bude krásně schnout prádlo. A když za to dopoledne uschnou tři várky, hele, to je úplně stejný pocit štěstí, jako tehdy ten první skok do bazénu. Hit Radio.

0: Další porce těch letních hitů do sobotního odpoledne. Cyril Stumbling s vámi sobotní hit Radio Nord Music. 13 hodin 17 minut, přejeme krásný odpoledne. No a za chvilkou mám pro vás další pozvánky, kam vyrazit za zábavou a kde si užít tenhle krásný letní víkend. A už dnešní odpoledne, anebo třeba zítřejší celý den. Takže za chvilku pozvánky, kde to určitě bude žít na severu Čech a do té doby si ještě hrajeme to nejlepší z našeho playlistu. A tohle do toho počasí vysloveně sedne. Coldplay, Viva la vida. A těch život s tou oslavou už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: sypka Benjis o lítání. Taková krásná nostalgická na Hit Radio Nord Music. Krásnou sobotu přeje Káťa, za chvilku půl druhý, no tak pojďme si říct, kam dneska vyrazit za zábavou. Já vás teda, kamarádi, určitě pozvu samozřejmě za hudbou. Už za chvilku se otevřou brány letního kina tady v Ústí nad Labem. Čeká vás rockový festival, kde vystoupí třeba Horký žeslíže. Taky si můžete dneska užít festival, hudební festival Na Větruši. Dokonce po 6 letech až do půlnoci. Ano, dneska je to výjimka, takže dneska se Na Větruši bude opravdu tančit. No a já vás pozvu za hudbou a taky za vínem, protože další koncert v rámci letního koncertního seriálu Hudby na Vinicích s Rajvkou. No a v tomhle případě vás samozřejmě jak jinak, než pozvu do našeho vinařství Johan ve Třebívlicích. Dneska večer se na vás těší kapela Čechomor, takže proč si neudělat prostě tenhle víkend vysloveně hudební?
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: mega hit, který vás neuvěřitelně baví. Ray a Where's My Husband na Hit Radio North Music. A možná si říkáte, tyjo, ta nová zpěvačka Ray, ta je fakt hustá, ale hele, ona není žádný ořezávátko, žádnej nováček. Má za sebou neskutečný pecky, u kterých jste třeba vlastně ani netušili, že to je ona. Tak třeba tady je to celkem jasný. Ale i v tomhle megahitu je to vlastně ona. No za to tady už máme naprostý jasno. Ray je prostě zkrátka dobře. Aktuální fakt jako hvězdou číslo jedna. I u nás na Hit Radio North Music. No a pro vás do sobotního odpoledne za chvilku taky další pecky. Pink anebo Miles Smith, díky, že jste s náma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radien. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Harris, How Deep Is Your Love na Hit Radio Nord Music. Za 10 minut 2 hodiny, no a hudebně máme dneska laděný taky zprávy. David Račák nám za chvilku zrekapituluje včerejší letnou Marka Ztraceného. My se to tady během společného odpoledne taky ještě zhodnotíme, to je přece naprosto jasný. Ale do té doby, než se podíváme na zprávy, dopravu a počasí, tak nabízím ještě další pecky. Třeba právě teď Linkin Park. Krásnou sobotu.

0: Flipside, Trumpets a sobotní hit Radio North Music. Druhá hodina odpolední je tady. Asi nejlepší dopravní servis na severu Čech. Hezký odpoledne všem řidičům. Dopravní nehodu se zraněním máme na Ústecku v Liboušci, když se jede na Tisou, a pozor taky na D7 mezi 38. a 37. a půltým kilometrem ve směru na Prahu. V odbočovacím pruhu je tady na silnici sražená kočička, tak tam dejte pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Skláři hostí Plzeň.
4: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
3: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky CZ. Zpěvák Marek Ztracený včera na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. S ohledem na psy, ptáky a obyvatele okolních domů Ztracený zrušil chystaný závěrečný ohňostroj. Jednu z nejcennějších památek svého druhu v Libereckém kraji čeká rekonstrukce. Stavbaři už převzali renesanční Červený dům v České Lípě. Co tam po opravách vznikne, ví ředitel vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vytáček.
8: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu.
7: Ve dvou navazujících budovách budou odborné dílny, kanceláře, centrální evidence sbírek a příruční depozitáře. No a korejský fotbalový svaz přiznal zprávě médií, že před více než desetiletím platil sexuální služby zahraničním rozhodčím, kteří do země přijeli řídit zápasy. Vedení federace se za skandál v prohlášení omluvilo.
9: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Slunečno a příjemný letní teploty, které se pohybují mezi 23 v Chomotově až 26 v Litoměřicích a Lounech. Později se teda přidá pár mráčků, v Krušných horách bude větší oblačnost, ale bez deště. Čeká nás jasná noc a svěží ráno, no a zítra přes den bude zase šajnit. Teploty teda povyskočí i přes 30, nejteplej bude v Poohří a Polabí až 34 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
0: A jdeme si zase hrát, i tahle hodina bude až po okraji napěchovaná největšíma hitama. Parádní sobotu přeje Káťa Haplová.

Tak takhle vám hrajeme do sobotního odpoledne na severu Čech. 10 minut po 14. hodině jsme se s Hitrádiem Nord Music podívali zpátky do roku 94. Rok 1994, hele, to byl rok, kdy se taneční hudba rozhodla, že méně je více. Méně oblečení, víc výrazných refrénů a hlavně taky víc Eurodance. Z Nizozemska tehdy přiletěli Two Brothers on the Fourth Floor se svojí hitovkou Dreams. No a teda pojďme si úplně otevřeně říct, kamarádi, že přesně v tomhle je ta hudba teda zásadní a magická. Vy prostě slyšíte tu svoji oblíbenou pecku z mládí. Jakmile se praští do bubnu, tak už je vám prostě zase náct. Zase prožíváte úplně stejný pocit jako tenkrát. A možná mi dáte za pravdu, já to mám třeba trošku spojený i s Čechem. Jakmile slyším takovouhle starou pecku, tak já prostě najednou jako bych zase jako i cítila stejný vůně jako tenkrát. Tak možná to máte dost podobný. Uvidíme, jaký parfum ucítíme právě teď. Dernier Dance a Hit Radio Nord Music. Krásnou sobotu!

0: Tohle byl Damiano David přímo z Říma až k nám na sever Čech. Next Summer na Hit Radio Nord Music a máme 14:45, pryč ten čas ale utíká. To znamená, jelikož máme samozřejmě sobotu, tak vás pozvu a taky ještě do Teplic na fotbal. Dneska se tam přivítá z Plzní a zítra taky další fotbalový, tentokrát ale derby přímo u nás v Dubí. Kamarádi, ale tohle bude zápas zápasů. O něm už za chvilku. A jelikož bydlím hned u fotbalového hřiště v Dubí, tak se můžete zítra stavit klidně na kávu. Za chvilku o tom pokračujeme a do té doby ještě stihneme pár hitů. Třeba Krištof, Život je krásný na Hit Radio Nord Music.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tohle k tomu letu prostě patří. Dario G, Sunshine, s vámi sobotní hit Radio North Music a krásný odpoledne, minutku před půl třetí. El Clasico, tak to zná celý svět. Madrid proti Barceloně. El Nordico zase nabízí souboj, který umí rozpálit celý sever. No a zítra přichází zápas, na který jsme tady čekali možná úplně stejně netrpělivě. El Dubito, protože když se proti sobě postaví dva dubský fotbalový kluby, tak nepotřebujete miliony diváků, Ligu mistrů ani stadion pro 80 tisíc lidí. Oni prostě stačí dvě mužstva, jeden míč a dostatečně silný pocit, že tohle si přece nenecháme líbit. Takže kamarádi, zítra od půl šestý u nás v pozorce, jste srdečně zváni. El Dubito a nedělám si srandu, tohle je oficiální název. Žádný Madrid, žádná Barcelona, Dubí proti Dubí. První FC proti SKčku, místní derby, místní rivalita. A samozřejmě taky spousta sousedů, který se v pondělí potkají v Penny a budou dělat, že se nic nestalo.

0: pár minut před 3:15. Jestli teda nejste v práci, to by jako bylo nemilé. Každopádně posloucháte Hit Radio North Music. Krásnou sobotu přeje Káťa Haplová. A pokud třeba právě teď míříte někam k vodě, protože venku je fakt krásně a hlavně příjemný letní teploty, než se to teda zítra zase zvrtne trošku na severu Čech, tak já vám na cestu posílám to nejlepší z našeho sobotního playlistu. Za chorku si dáme tuhle klasiku všech klasik Nirvánu, ale taky něco pro děvčata. Protože tohle je totálně vyletněný hit od Zary Larsson. A jestli je vám opravdu velký horko, tak si za chvilku představíme taky trošku deštíku. Toho příjemnějšího samozřejmě. Tak díky, že jste s náma a krásnou sobotu všem na severu Čech. Tyhle hity už za chvilku.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: 15. hodina se blíží, krásnou sobotu, zítra je Nord Music. Eva Farná, Michael Jackson anebo Justin Timberlake, to jsou hity, na který se můžeme těšit právě po 3. hodině. Teď už je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D7, 42,5 km ve směru na Prahu. A tady došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A podobná situace taky na Ústecku v Chabařovicích. I tady dejte pozor. No a v Chomutově v ulici obchodní zóna. Tady máme v sobě dvě osobní auta. I tady opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
1: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
1: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
1: www.cirkushumberto.com.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po současném mírném ochlazení se v neděli vrátí do Česka tropické teploty, zejména v Polabí, Praze a na jihu Moravy budou maxima opět stoupat nad 32 stupňů. V pondělí to bude už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Hovoří o tom informace meteorologů. Horké a suché počasí zvyšuje riziko požárů v přírodě. Pomoci ho snížit mohou zubři, divocí koně nebo zpětně ušlechtění pratuři. Jaký je důvod, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
5: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně.
4: Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomáhejmekrajině.cz. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání 3. kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem ve dvou setech.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
0: I dneska odpoledne nám ty teploty povyskočily. Aktuálně měříme 26 stupňů v Mostě, 27 Ústí, Litoměřice anebo a taky Louny. Později se přidá pár mráčků v Krušných horách, teda čekáme větší oblačnost, ale nebude to nic dramatického, bez deště. Navíc nás čeká taky jasná noc a svěží ráno. Přes den zítra bude šajnit a teploty zase o něco povyskočí. Přes 30 tentokrát. Nejtepleji bude v Poohří a Polabí, jak říkal David ve zprávách, tam můžeme naměřit až 34 stupňů.
3: Hit Radio Nord Music.
0: Máme 3 minuty po 3. hodině, tak si pojďme zase hrát. Rehab a právě teď Justin Timberlake.

10 minut po třetí hodině užíváte si krásnou sobotu s Hitradiem Nord Music, Rehab in my head a s vámi Káťa. Ale máte rádi drby? Takhle, co to je za otázku? V každém z nás se schovává taková malá Kelišová. Někom pravda o něco větší, to je fakt. Ale zkrátka, drbete? A není škoda, že drbete zadarmo? Jedna dáma z Kolumbie se totiž prodejem tady těch sousedských drbů vydělala 2 miliony korun. Je to fascinující ukázka biznisu, ale biznisu z ničeho. Ona prostě seděla v okně, sledovala, kdo v kolik přichází, kdo nese nákup z drahýho obchodu a kdo má třeba v noci návštěvu. Vlastně dělala to, co dělal můj děda, je úplně zadarmo. Jenže tahle paní z Kolumbie prostě pochopila, že ta informace dneska je strašně cenná. Ta informace je komodita. Dneska má prostě tahle paní nový dům a celá tahle čtvrť se jí bojí. Ale fakt jako bojí. Týhle čtvrti se jako jí neříká dobrý den, ale kolik chceš, abys o tom mlčela?

0: Tohle je legenda, klasika všech klasik, Michael Jackson na Hit Radio North Music. A možná mi dáte za pravdu, že sociální sítě nám úplně, ale úplně zničily přání k narozeninám. Když popřejete až ve chvíli, kdy je to na Facebooku, je to trapný. Když nepopřejete, i když je to na Facebooku, je to trapný. Takže to jako den dopředu, abyste si to někam zaznamenali, ale kdo si má tohle pamatovat, prosím vás. Musím se Jediný, na co já se vždycky vzpomenu, je přesně to, rychle se zkontrolovat ten Facebook, i klidně den dopředu, ale pak na to se je zapomenu. Každopádně, jestli si vzpomeneš, tak o tom je právě i ten následující hit, který si dáme za chvilku. Eva Farná, taky Miraj na Hit Radio North Music a jejich Vzpomeneš si.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

čtvrtý na Hit Radio North Music Luis Capaldi Pointless. A krásnou sobotu vám přeje Káťa. Největší letní osvěžení, tak to přichází samozřejmě s melounem, ale prosím vás, neměli byste to s těma melounama přehánět. Ono se totiž ukázalo teď podle nejnovějšího výzkumu, že meloun má údajně stejně povzbudivý účinky jako taková ta modrá pilulka. Ano, Viagra. Já jsem to nechtěla říkat, ale celkem si říkám, že se to asi i hodí k tomu víkendu. Takže pokud se tady toho melounu třeba opravdu jako přejíte, tak pánové, vy můžete mít opravdu velkou potíž. Velkou potíž, ale myslím možná i nepohodlně velkou. Ale je mi jasný na druhou stranu, že spousta z vás, milé dámy, právě teď připsala na nákupní seznam meloun. Třikrát.

0: Za pár minut, 3:45, Alvaro Soler za náma. A tahle mega pecka před náma. Ať má i to sobotní odpoledne, pořád prostě pořádný grády a taky šťávu. Disturb the Sound of Silence. To je hit na Hit Radio North Music, na který se můžete těšit už za chvilku. K tomu předám třeba Scootery, anebo taky Alanis Morissette. Prostě chutí máme na vybranou. Tak krásný sobotní odpoledne a díky, že ho trávíte s náma. Zítra hrajeme North Music.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ve 4 odpoledne Ella Henderson, Rudy Menzel a Alibi na Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, krásný sluneční odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Mostecku, Hora svaté Kateřiny, došlo tady ke střetu osobního auta s traktorem. Stále opatrně D7, 42,5 km ve směru na Prahu. Tady došlo ke střetu osobního auta se zvěří a podobná situace stále taky v Chabařovicích, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehřátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
6: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
5: Největší pozor by rodiče měli dávat na kojence a děti do 4 let. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů, loni to bylo 630%. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17 na 24%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Rajvku. Bulharský vzdušný prostor narušil v sobotu ráno dron, explodoval 100 metrů za hranicí s Rumunskem. Původ bezpilotního letounu je v tuto chvíli neznámý. Bezpilotní letoun dopadl na tamní slunečnicové pole. První fotbalová liga má dnes na programu další 3 zápasy 3. kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians 1905.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: No, odpolední teploty na severu Čech se dostávají do svého maxima 29 stupňů, právě teď měříme v Litoměřicích, ale dál slunečná obloha. Později odpoledne se přidá pár mráčků v Krušných horách, očekáváme větší oblačnost, ale jinak bez deště, nic dramatického. Taky nás čeká jasná noc a svěží ráno. Přes den zítra bude šajnit a teploty teda zase povyskočí, tentokrát už opravdu přes 30. Nejtepleji bude v Poohří a Polabí, tam může rtuť teploměru vyskočit až na 34 stupňů.
2: Hit Radio North Music.
0: S vámi Káťa Haplová, no a pojďme si po těch oficialitách prostě zase hrát. Ed Sheeran a The Colin. Krásnou sobotu.

Popofiu a za chvilku 4:45. Včera zažila Letná teda neskutečný nářez. Jenom trošku v číslech, kamarádi. 18, 70 tisíc a 100 tisíc za pár hodin. Tak a teď, abych to vysvětlila. 18 let dlouhotrvající kariéra Marka Ztraceného. To je nespočet hitů, který včera zazněly Letnou a který včera zpívalo přes 70 tisíc lidí najednou, unisono, prostě jako jeden hlas. Včera večer byl teda totálně přehlcený Instagram, Facebook, každý přidával videa, fotky, samozřejmě i spousta mých kamarádů, spousta z vás, posluchačů Hitrádia Nord Music, protože jsme vám rozdávali taky lístky, ať už v našem vysílání, anebo na Instagramu. Byla to prostě největší hudební událost českého interpreta. A jedno z těch videí, který zachycuje tu neuvěřitelnou atmosféru včerejšího večera, tak má za necelých 24 hodin skoro 100 tisíc shlídnutí. To je obrovský číslo, takže mrkněte se na náš Instač hitradio_nordmusic, protože tam těch videí je samozřejmě nespočet, ale hlavně, a to pro všechno, prostě tohle byl naprosto unikátní a neuvěřitelný večer, plný emotivních momentů. Tak si pojďme Marka Ztraceného dát taky u nás a já jsem vybrala, no, moji oblíbenou, co vám budu povídat, dvě láhve vína, Hitradio.

0: Verona, Hey Boy, do letní nálady úplně optimální a ideální. Máme 4:45 pryč, hlavně krásnou sobotu. Kamarádi, plánujete letní tábor? Nemyslím pro děti, myslím pro vás. Protože čím dál, tím víc teď frčej tábory pro dospělí. Lidi si tam jezdí odpojit mozek, vypnout telefon, najít si i nový kámoše, proč ne ve finále, a prostě bejt zase znova dítětem. Mě by teda zajímalo, jestli bych se tam zase zabouchla do nějakého toho vedoucího, ale hlavně spíš se říkám, jako stezka odvahy, ta byla celkem zbytečná, nebo ta by byla teď celkem zbytečná. Ono, to hlavní, o co by šlo, přežít s 30 dalšíma dospělejma lidma na jednom místě. To si myslím, že je ta prvá stezka odvahy v našem věku, ale na druhou stranu ty večery u ohně s kytarou, bez Instagramu, ach jo. Být pravá romantika. Tak se třeba na nějakém táboře pro dospělí sejdeme. A za chvilku ode mě zase další odpolední hity na Hit Radio Nord Music.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč, generální partner Bagr Parku.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Swift, novinka na Hitradio Nord Music, její Op Light. Máme 2 minutky po 3:30. No a když vám pustím následující ukázky. A nebo tohle. Tak už moc dobře víte, kam já tímhle mířím. Kamarádi, to je Summer Mambo Festival Lubega, taky Stacy ze skupiny 24/7. Takhle zkrátka pokračuje projekt Legendy v Třebíblicích. 2 hudební legendy, 8 hodin zábavy pro celou rodinu, pro tačky comedy show s Petrem Švancarou, a pro mamky Mambo Latino show s Vláďou Hronem, taky hudební kvíz pro vás, pro celou rodinu, zábava pro děti, rodinná pikniková zóna, dětský svět, kde bude teda mimo jiný, a to mě hodně baví, celá plejáda zkušených animátorů. Takže ty vaše děti nejenom zabavěj, abyste si prostě vy mohli nerušeně užít koncerty, výborný jídlo, lahodný víno, prostě nezapomenutelný letní zážitek. Tohle všechno už příští sobotu 15. srpna od 14 do 22.

0: 20 hodin ve vinařství Johan V. Třebíblice. Vstupenky najdete na webu legendyvtřebíblicích.cz. Najdete tam jak takový ty klasický, ale taky rodinný, pro dva dospělí a pro dvě děti, anebo, to mě taky hodně baví, party vstupenka pro 4 mambo pařmeny. No a nebo můžete zkusit svoje štěstí, protože už od pondělí budeme v odpolední show Padla, to znamená u mě a u Kamči, o tyhle vstupenky soutěžit. Takže hned v pondělí startujeme. Musíte se samozřejmě vysoutěžit. Takže od 15 hodin v pondělí odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: končí naše společné odpoledne na Max. Eva Max, Every Time I Cry a s vámi Káťa, Hit Radio North Music, přeju krásný odpoledne. Za chvilku si dáme další samozřejmě hity a tentokrát zabrouzdáme do toho českého hudebního rybníčku. Čeká nás třeba Tomáš Klus, který bude teď na severu Čech poměrně často. A to buď na dubských slavnostech, který shodou okolností taky moderu u nás v Dubí, takže na něho se těšíme poslední víkend v srpnu, anebo taky na mostecké slavnosti 11. a 12. září. Ale slyším. A občas neposlouchám. Tak na Tomáše se těšíme, ať už v Mostě, anebo u nás v Dubí. A vy se na něj můžete těšit za chvilku na Hit Radio North Music.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Leony nás na Hit Radio North Music doprovodila do 17. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jenom připomínám, na Mostecku Hora svaté Kateřiny došlo tady ke střetu osobního auta s traktorem, takže projíždějte dál opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina, letos jejich podíl klesl na 15%. Brno bude mít poprvé společné městské hody. Na náměstí Svobody vypuknou už tento pátek. Během nich se představí více než 250 členů folklorních chas z 23 městských částí. Co přesně návštěvníky čeká, přiblíží mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
5: První hodový den, tedy pátek, se ponese v duchu příprav, stavění máje a v centru města bude připravený folklorní program. Ten hlavní hodový den, tak to bude sobota, kdy se návštěvníci mohou těšit na slavnostní průvod a poté začne hodová zábava.
4: Třídenní program vyvrcholí v neděli bohoslužbou v bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Poslanecká frakce maďarské vládní strany TISA zvolila v sobotu za svého prezidentského kandidáta právníka Andráše Baku. TISA má v parlamentě ústavní většinu, takže Baka se s největší pravděpodobností stane novým maďarským prezidentem. No a český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Podle médií klub za Vítka zaplatí 7 milionů liber. Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: No tak odpolední maxima už jsou snad tady, 29 stupňů Celsia, měříme v Litoměřicích. A jak nás čeká noc, tak to si samozřejmě řekneme taky právě teď. Noc bude jasná, bez mráčků, bez deště, čeká nás taky svěží ráno. Zítra, neděle, tak to bude celkem dost šajnit, no a teploty zase povyskočí přes 30. Dotkneme se těch tropických 33 stupňů, nejteplej bude v Poohří a Polabí, tam dokonce až 34 stupňů Celsia.
1: Hit Radio North Music.
0: 3 minutky po pátý jdeme do společného finiše, s vámi stále Káťa Haplová a se mnou taky právě teď Mika.

Dasha Austin, Hit Radio North Music. 5:10, sobota 8. srpna, takže máme krásný datum 8.8., což mi připomíná, ale už nevím, kolik to bylo let. Nicméně 8.8. se vdávala moje nejlepší kamarádka před pár lety a vybrali si schválně tohle magický datum a myslím si, že my Češi jsme v tom celkem jako zběhlí. Jo? Obecně prostě milujeme svatby v tyhle magický datumy. A akorát, co teď říká nejnovější průzkum, nám se za ty svatby nechce úplně utrácet. Takže jestli chystáte veselku, schválně zkuste si porovnat ten svůj rozpočet s aktuálním průměrem, protože... současně v průměru dáváme za svatbu kolem 70 tisíc korun. Já si myslím, že to je o něco teda jako vejš. Nicméně nejčastěji prej šetříme na kapele, což nechápu, za mě osobně kapela je 80% zábavy, jo. Prostě, když máte dobrou kapelu, je dobrá zábava, když nemáte dobrou kapelu, tak je taky dobrá zábava. Světe div se, prej šetříme taky na svatební noci. A to mi vysvětlete, jako chcete šetřit na svatební noci. To jako šetříte za pokoj, vezmete si nějaký low cost, nebo šetříte za pyžamo, šetříte sebe, partnerku. Je fakt, že teda na spoustě svadeb, kam mě pozvali, tak tam mohli toho novomanžela v noci klidně pohodit někam do škarpy. Jak byl, no, unavený, že jo. Ale díky bohu v tomhle neplatí rčení, jak na nový rok, tak po celý rok. Jak o svatební noci, tak po celý život. Ježišmarja, to by to vypadalo, co? Když zazpomínáte na svoji svatební noc. Pojďme do toho říznout, pojďme si hrát Roxette.

0: posloucháte Hit Radio Nord Music. Možná bychom tohle mohli klidně přejmenovat. Kde je jelen, tam je fajn. A jelen, tak ten je teď opravdu všude zdejší. Nejenom díky tady tomu megahitu, ale jelen v létě 2026 odehrává celkem 20 samostatných koncertů, a to v rámci svého rodinného festivalu Jelen Fest. Takže v rámci severních Čech se na ně můžeme těšit už za 14 dní, 22. srpna, a to v areálu Benedikt v Mostě. Tam bude kapela Jelen na svém festivalu Jelen Fest. No a co na diváky působí a funguje fakt úplně nejvíc? Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí, pak dále, no, to je vlastně. Jakmile tohle začne kapela Jelen hrát, tak prostě zpívají všichni jednohlasně. Takže Jeleni za 14 dní v Mostě na Benediktu. Tak si to pořádně užijte. Zítra Radio Nord News.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Infinity. Ladíte Hit Radio Nord Music, máme sobotu 17:30 odpoledne a venku pořád teplo a sluníčko. Hele, ideální chvíle vytáhnout grill, kamarádi, protože přesně na takovejhle večer, letní večer, jsme čekali. Takhle, na takový ten letní večer, kdy se jako nepřipejkáme sami k tomu zahradnímu nábytku, jo? A kdy jsou prostě úplně normální letní teploty, tak přesně na takovej jsme čekali. Něco dobrýho na rošt, něco studeného do ruky a předstírat, že víkend bude trvat minimálně do úterý, tak to by nám šlo. Hlavně nikam nespěchat. Jestli ale máte pocit, že vám k téhle dokonalý letní atmosféře přece jenom něco chybí, tak já mám řešení. Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Protože když už grilovačka, tak pořádná. A když už se má něco připálit, tak ať je to maximálně klobása a ne vaše taneční kreace. To je přesně to, co k tomu chybělo, že jo? Já jsem to cítila. Tak si užijte, kamarádi, sobotní večer, léto, sluníčko a hlavně ten nádherný pocit, že zítra nemusíte vstávat do práce. Aspoň doufám teda. DJ Bobo!

0: Všetko bude v poriadku. Be alright, Dean Lewis a sobotní hit Radio North Music. A jelikož už je za chvilku 6:15, tak nejvyšší čas je tady zbalit svých 5 švestek. Já vám popřeju krásný zbytek víkendu, užívejte si léto, volníčko, koupačky, grilovačky, úplně cokoliv, co budete v průběhu a zbytku víkendu ještě dělat. No a já, Káťa Haplová, se na vás budu těšit zase v pondělí. V odpolední show Padla i s Kamilem Bílským v 15 hodin.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

čeká.

0: Zlepši si náladu.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky uvolňované z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
5: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinací. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
4: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v Výručce domácnost bez chemie na webu D-testu. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Čeká nás slunečný den s letními teplotami. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách v tisíci metrech kolem 22.
6: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportál.

Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Music. I see you

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.